to správné slovo, že by se lidi, kteří bydlí na sídlištích, odcizili od toho centra. Prostě je to o nějakým stylu, jiným stylu toho života.

0: Petra, Tonda Wald bicí, Melča Vobrová violončelo a já kytara a příležitostný zpěv.
1: Příležitost. No to je hlavně zpívá.

Já teda využiju toho závěru, díky. Já bych si nejvíc přál, aby lidé, kteří jsou spokojení anebo nespokojení, já bych je vyzval, aby šli k těm komunálním volbám, aby prostě

0: sám.
1: No, tak dědičná trošku, jo, protože děda, strejda, ty vždycky měli rádi nože. Jo, tak já jsem si zkusil vyrobit nůž, vyříznout, pak jsem si koupil výheň a už to je.

vypadala, která byla mnohem teda větší, ale Česká pošta občas, když se jim ta známka líbí, udělají speciální grafiku s hologramem, která potom se vytiskne v nákladě. Tahle je teda 1100 kusů. A jsou všechny

0: s tátou, s bráchou.
1: Nemůžu nezmínit tvýho tátu, protože to je člověk, kterýho asi tady v širokém dalekém okolí většina lidí zná, Jardu Bartizala, který jako muzikant,

No, to spíš, já to zvolím ne podle svého srdce, ale podle toho, co považuji za kámen úrazu, což je samozřejmě ta doprava a pak opravdu ta symbióza turismu. A

0: vznikl ten nápad, že vznikla kapela, která má tento název?
1: Ten nápad, to by bylo jako dlouhý vyprávění. Ale
0: no,
1: to
0: toho tady jsme právě, abychom se to rozvěděli.
1: To je jako první.

skupina lidí, které to bude úplně jedno, a kdybychom jim tam dali Pavarottiho nebo Gotta, tak stejně nikam nepůjdou. To tak je. A budou stejně sedět u televize a budou brblat a budou říkat, a ono tam je kulový. A budou čučet na ten seriál stejně.

Že, takže my teď, my vlastně úplně, nebo já nevím, jestli ví kluci, ale úplně nevíme, kolik to je let, jo, přesně. To možná někdy někdo spočítá, jo. No a vzniklo to vlastně tak,

A opravdu mi co není lhostejné, jak naši, co občané v našem nádherném městě žijí, a před 4 rokama jsme zahájili v nové

0: vás nezbaví asi.
1: Jaký ty máš postoj k tomu celému politickému dění tady u nás? Jak to vnímáš?

dovedu představit, že to byl masakr. Jako. Takže to nejde. Pamatuju si, nejde tam bydlet jako nějak jako komfortně úplně.

0: kontext jako k tomu dovybavit.
1: Rozumím. Pojďme ke kapele teď jako takové. V jakém složení, kdo to nezachytil na začátku pořadu, v jakém složení Levi?

0: Já jsem se dozvěděl od paní primářky, že kromě těch klasických disciplín, které jsme byli zvyklí, že tady jsou, tak tady ještě bude něco novýho nebo nějaké nové obory.
1: Bude tady ještě jedna ergoterapeutka,

0: ne, ale oni měli nějaký hodně pěkný firemní nožík a poslal Mirku právě, aby mu donesla korunu, protože by se přetlo přátelství.
1: Jo.
0: Je to tak.
1: Říká se to.
0: Mluvíme o dalších aktivitách, které máš, no tak ta další

Krumlovák a vlastně město Český Krumlov doslova miluji. Já prostě to považuji jedno z nejlepších míst vůbec pro život a jsem zarytý